milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supil

0: Čau, čau, tady Mates. Hele, moje repový jméno, kucharský. Viděl bych to třeba na Snoop Food, anebo Lil Schnitzel.
1: A jsme zase už jádla prostě.
2: Čau, tady Lukáš Žatečkinem. Děláme podvrty pod silnicema. A naše hudební jména by bylo MC Trubka a Lil Vrt.
1: Lil Vrt!
3: Ahoj, zdravím Radio Spin. Tady Luigi. Vzhledem tomu, že rozvážím obědy každý den, tak MC Driver Shift.
1: To je hard, to je asi nejvíc top jméno, co jsem tu slyšel, tyjo.
4: Dobré ráno, Spine, já jsem servisní technik, takže bych dal asi něco jako ASAP Service.
1: Wow, hodně dobrý, hodně dobrý.
5: Hele, já v lese vozím dřevo i vážičkou, takže si myslím, že moje rapový jméno by bylo něco jako Lil Kláda.
1: Okay.
6: To bych si dal taky to jméno.
1: No dobře, tak přesně tady bych to dneska utnul. No a nezapomeň, že se slyšíme zase zítra ráno na Rádiu Spin. Čus,
7: tak, čus. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

5 hodin 56 minut, máme tady pátek, dneska svátek slaví Alan, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia aspoň přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Good morning. Tak co, já doufám, že máte všichni plány na víkend, protože má být naprosto skvostně, má být nádherně, má být teplo. Každopádně jdeme se podívat, co nás dneska spolu čeká. Tak v první hodince spolu koukneme na jednu hudební novinku, takhle při pátečku. No a řekneme se taky o možném konci Simpsonu. No a potom taková klasika, neochudím tě ani o poznávačku, ani o Celebrity Voice Lip, takže i na to nastartování, takhle při pátku tady buď samozřejmě ready. No a my se spolu jdeme podívat taky na počasí. Tak co se týče aktuálních teplot, tak ty by měly být někdy mezi 13 až 16 stupni Celsia, takže je to takový trošičku chladnější ráno, ale myslím si, že vůbec nemusíš zoufat, protože co se týče dnešního odpoledne, tak teploty vyšplhají až ke 30, někde ty 30 dokonce i přelezou, konkrétně třeba v Praze nebo v Poděbradech, tam je hlášených 31. Pokud se podívám na Moravu, tak tam je to lehce kolem těch 30, takže 30 maximálně, jinak 27, 28, 29, takže takhle bude vypadat pátek. No a výhledový víkend, co jsem tak koukal, tak třeba taková sobota, tak ta už by měla být trošičku pekelnější, takže pokud někam vyrazíte k vodě, tak počítejte zhruba tak s nějakýma těma 35 stupni Celsia. No a neděle hlášcí 30 a k tomu taky místama nějaký déšť a srážky, takže doufám, že to na tu neděli vyjde, protože to jsem tak jako včera se bavil s kámošem venku a koukali jsme na tu absolutně seschlou trávu, ze který už vlastně není ani tráva, ale prach, tak už by to trošičku jako zalej potřebovalo, co si budem povídat.

Hezky dobrý den všem u rádia Spin, máme 6 hodin a taky 5 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávy. Já jsem tady sliboval, že se spolu zastavíme u Simpsonu, protože originální dabérka Barta Simpsona řekla, že podle ní za 3 roky seriál skončí. Jako co si budem povídat, těch fiktivních konců už bylo spoustu a vlastně jako takhle by to pasovalo dokonce i na jubilejní 40. sérii, ale neřekla vlastně, proč by ty Simpsonovi měly skončit. Jestli jí to někdo řekl, nebo jestli prostě už má třeba předdabováno a ví, že prostě už nadabovala ten poslední díl, ale říkám si, že jsem vlastně jako trošičku doufal v to, že takový Simpsonovi budou Nová ulice, prostě absolutně nekonečný seriál. Nedávno byl v Praze Pitbull a co si budem povídat, Pitbull v Praze udělal naprosto neskutečnou show. Další brutální show se chystá taky na letošní podzim, ale ještě předtím jedna důležitá věc. Pitbull totiž bude vydávat novou desku. Ta se ofiko ohlásila včera, bude se jmenovat Pitcoin a vyjde už během října, teda právě chvíli před tou show v O2 Areně. Takže je dost možný, že bude i křest nový desky, víceméně v té O2 Areně. Nicméně dneska mě zajímalo, nebo respektive takhle, jsem zvědavý na to, jestli tam budou nový hitovky, jestli tam vůbec budou hitovky, protože co si budeme povídat, ten návrat je očekávaný, takže se to samozřejmě nesmí podělat a doufám, že to bude skvělý. Snad to bude skvělý. Určitě to bude skvělý.

0: Já prostě tenhle ten mexický bet miluju, nebo tenhle ten mexický podcast miluju. Ale krásný dobrý den všem u rádia. Aspoň máme 6 hodin a taky 9 minut. Tomu se povědá dál dom. Dneska bez Krištofa. Krištof má standardně takhle při pátečku volno, aby hezky načerpal síly na víkend. No a my se společně jdeme teda přesunout dnešní poznávačce, ve který budete hádat jeden seriál, který je perfektní. Jakože je hodně perfektní, myslím si, že spoustu z vás bude znát ten seriál, jakožto takový ten seriál, který ho prostě zasednete a nechcete od něj odejít, najednou jsou prostě 3 ráno a řeknete si, Ježíši Kriste, měl bych spát, za 2 hodiny stávám, tak přesně tohleto je ten seriál. Každopádně možná spoustu z vás bude ten seriál znát taky s titulkama, ne úplně s dabingem, ale já tady mám verzi s dabingem, protože přece jenom jakoby vysíláme v českém rádiu, takže pojďme si to dát a jsem zvědavý, jestli tady někdo uhádne, o který seriál se jedná.
1: Přijatelný? Jste zatraceně dobrý vařič. Každej odsaď až do Timbuktu bude chtít ochutnat. Dám si na chuť. Ne? Ne.
0: Jestli ti napadá, co by to mohlo být za seriál, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ti to nestačilo, tak za pár minut si dáme ještě jednu ukázku a možná si dáme taky kousíček znělky, protože ta by ti mohla pomoct hodně.
2: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechá

0: 6 hodin 13 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou je dál domno a my pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který hádáš dneska jeden seriál, který pravděpodobně bude znát s titulkama, ale koukám, že dokonce dost z vás ho zná i s dubbingem, což mě teda jako hodně překvapilo. Každopádně my se jdeme podívat na ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
1: Přijatelný, jste zatraceně dobrý vařič. Každý odsaď až do Timbuktu bude chtít ochutnat. Dám si na chuť. Ne? Ne.
0: Tak jeden tip tady mám v tuhleto chvíli od Ondry, tak Ondro?
2: By to mohl být Brooklyn 99.
0: To si hádal podle Michala Holána, který tam dabuje, ale bohužel tento není. Každopádně třeba ti napoví druhá ukázka.
3: Nejsem v nebezpečí, Skyler. Já jsem nebezpečí. Muž otevře dveře a zabijou ho. To jako já? Ne. Já jsem ten, kdo klepe.
0: Já si myslím, že asi ve finále ani nebudeš potřebovat tu znělku, jak jsem sliboval pár minut zpátky. Každopádně, co ti můžu napovědět ještě dnešnímu seriálu, je třeba to, že ho můžeš vidět pravidelně na Netflixu, respektive teda asi dá se říct jedině na Netflixu, protože je to právě i jeho produkce. Každopádně, jestli ti napadá, co by to mohlo být za seriál, tak dávej vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si to za 3 minutky doufám odhadneme.

0: Radio Spin, dom a taky finále dnešní poznávačky, ve který hádáš jeden Netflixový seriál. To jsme si prozradili pár minut zpátky. No a taky jsme si pouštěli další ukázku z tohoto seriálu, tak pojďme si dát ještě jednou.
1: Nejsem v nebezpečí, Skyler. Já jsem nebezpečí. Muž otevře dveře a zabijou ho. To jako já? Ne. Já jsem ten, kdo klepe.
0: No a já si myslím, že podle tady těch dvou ukázek, které tady dneska zahrály, tak si myslím, že spoustu z vás bude tušit, o který seriál tady dneska jde. Takže my se jdeme podívat rovnou na to, jaký typy tady dneska ráno padaly a jdeme za Pajkem.
2: Jedině Jesse Pinkman a Perníkovej táta.
0: Jesse Pinkman a Perníkovej táta, tak jdeme se podívat taky dál.
3: Ahoj, tady Radus, tak to je jasný, Perníkovej táta. Tak hezký den, čus.
0: Další, kdo tady typoval Perníkovýho tátu, pokud se nepletu, tak byl třeba taky Varan.
4: Čau, tak to je jasný Perníkovej táta.
0: No a jdeme se podívat do mobilní apky Rádia Spin ještě třeba za Anet.
5: Dobré ránko, Dome. Není to náhodou Perníkovej táta? Čau, čau, zdraví Anet.
0: Taky zdravím, Anet. No a spoustu z vás tady dneska hádalo Perníkovýho tátu, no a já si myslím, že není vůbec o čem, protože je to naprosto jasný. No tak jo, děkuju za všechny tipy do poznávačky a samozřejmě, kdo budete chtít hádat dál, tak budete moc, protože zhruba tak za 20 minut pro vás budu mít ready taky Celebrity Voice Lab. Tak zůstaňte dál u Rádia Spin.
6: Tak tohle je prosím pěkně Beethoven. A tohle zase nas.

14. srpen, páteček, svátek má Alan, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na jednu docela zajímavou věc, protože já si myslím, že spoustu z vás ještě čeká pořád dovolená. No a pravděpodobně to bude třeba i v Chorvatsku, protože to je Čechama oblíbená destinace, co si budeme povídat. Tak dávejte pozor na jednu věc. Prostě představ si následující situaci. Úplně jednoduše si plaveš v moři a najednou ti něco štípne do paty. Štípne tě to do stehna, do zadku, do břicha, prostě plaveš pryč a ono to pořád nepřestává, pořád to štípe. Tak prosím vás, v Chorvatsku mají agresivní želvu. Od 22. července už zaznamenali 5 útoků. Nicméně, věř mi, že to sakra bolí, když tě pokouše želva, protože ona má takový jako zobáček a fakt jako nechceš, aby se do tebe zakousla. Mě štípla taková ta moje suchozemská, relativně malá, ale tohle to je kareta obrovská, takže mi věř, že to bude jako bolet fakt jako... Chtěl jsem to říct trošičku jako nepublikovatelně, ale prostě to bude bolet fakt hodně. Každopádně mně se líbí poznámka u toho článku, že prostě experti nechápou, proč to ta želva dělá, protože kareta obrovská je normálně prostě jako plachý stvoření. Tak mě by zajímalo, co by takový experti dělali oni, kdyby jim někdo plaval v obejváku, že jo?

0: 6 hodin bez pár drobných, taky 29 minut. K tomu ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jedal taky domů. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás čeká dneska venku, protože co se budeme povídat, blíží se víkend a samozřejmě všichni chceme, aby o víkendu bylo hezky. No tak dnešní počasí bude naprosto topový, protože dneska by teploty měly být do 30 stupňů Celsia, respektive by se měly pohybovat někdy mezi 27 až 30 stupni. No a co se týče víkendu, tak v sobotu nebo respektive teda zítra počítej s tím, že teploty vyšplhají až 35. No a v neděli by se mělo malinko ochladit oproti té sobotě. V neděli by mělo být nějakých 29 a místama by mělo dokonce i sprchnout. Každopádně, když se podívám výhledově i na začátek týdne, tak tam už vidím pokles teplot na 22, v úterý taky 22 a do toho by mělo i pršet. Takže konečně snad nám taky někdo prostě jako pošle trošku té vody. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tam nevidím žádný velký špatný, takže tam dost pravděpodobně ještě teďka dorazíš na čas. Když se podívám na dálnice, tak D1 poskakuje zhruba tak někde od úrovně Popůvek až do Brna, takže tam počítej s nějakým tím zdržením. Se zdržením počítej taky na příjezdu po D7 do Prahy nebo třeba na D4 klasicky u Jíloviště, takže tam určitě taky pozor. No a co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak ani tady to není zas tak úplně špatný. Trošičku hlásí zdržení, ale ne tak jako úplně zdržení, jako spíš přibrždění. Štěrbovská spojka po směru do centra, stejně tak i sjezd z D10 na Kbelskou. Jinak Praha nevypadá aktuálně vůbec špatně a hlavně podle Google Map bez crashů. Každopádně, kdyby cokoliv po cestě narazilo na temene, respektive ty si narazil na něco po cestě, tak dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Dámy a pánové, After Bar Contour je koncept pražské restaurace Jam.

0: 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou i dál Domno a my se společně jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Lip, ve který pravidelně podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, tak pojďme se podívat na to, jak ten dnešní zamotaný hlas zní. Já si myslím, že dnešní Celebrity Voice Lip nebude zase tak těžký, každopádně abych tě jenom malinko nasměroval, teď ti můžu prozradit k tomu zamotanému hlasu to, že dneska tady hádáš jednou českého herce. Víc ode mě ale v tuhle chvíli nečekej, možná až za pár minut vytáhnu nějaký nápovědy, každopádně my si ten hlas ještě jednou připomeneme.
1: Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve kterých hádáčkům patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě jednou pustit. Tak já jsem napovídal, že dnešní Celebrity Voice Flip patří jednomu českému herci. Více ode mě zatím neslyšel, no a my se jdeme podívat na první typy, konkrétně třeba za Dušanem.
1: Ondřej Vetchý
0: to dneska ráno bohužel není Dušané. Každopádně, co ti můžu prozradit, je, že tenhle ten zamotaný hlas budeš znát třeba ze seriálu Most, ale víc si myslím, že už ti napovídat asi ani nemusím, protože tady už je to víc než jednoduchý, takže určitě posílej dál svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, no a za pár minut si tady snad odhalíme, kdo se za tím zamotaným hlasem skrývá.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia.

0: 6:48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dovno a my se jdeme podívat snad na rozřešení dnešní hádanky Celebrity Voice Lip, ve který se hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak dnešnímu Celebrity Voice Lipu víš, že to je český herec, který se zahrál v seriálu Most. Více myslím, že nebylo třeba říkat, protože ten hlas si myslím, že je docela vlastně jako dobře poznat, takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Tak štrudle.
1: Hele, tohle to je určitě Martin Hoffman.
0: Martin Hoffman, ten tady zazněl taky od Jirky.
1: Hele, je to Luďan z Mostu, alias Martin Hoffman.
0: Dál tady Martin Hoffman zazněl třeba taky od Kubajze.
2: Ahoj Dome, ahoj spineři, tak dnešní Voice Flip je Martin Hoffman. Hezký den, hezký pátek, hezký víkend, čau.
0: Hezký víkend i tobě, Kubajzi, jdeme se podívat taky za Pepajzem.
3: Dobré ráno, Dome, dobré ráno, spiňáci, tak dneska by to mohl být Martin Hoffman. Ahoj, všem pěkný pátek a víkend.
0: Pěkný pátek a víkend i tobě, Pepajzi, no a my se jdeme podívat třeba v neposlední řadě ještě za Lukinem.
4: Čus, není to Martin Hoffman náhodou?
0: Tak já si myslím, že pro prověření toho, kdo by mohl být za dnešním Celebrity Voice Lipem, není třeba víc hlasovek ani kolů. A spoustu z vás typovalo dneska ráno Martina Hoffmana, no a samozřejmě, že je to přesně tak, je to on. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a připomínám, že obě dvě tyhle ty hádanky si dáme určitě zase příští týden od pondělí do pátku mezi 6 a 7, tak buďte určitě u toho se mnou, protože já jsem rád, že si tyhle ty dvě věci spolu zahrajeme, ale samozřejmě spoustu hádanek máme ještě před sebou.
5: Prázdninový Spin ráno. Každý přední den od 6 do 9. Na rádiu

0: 6 hodin 53 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou i dál. Dom dneska máme 14. srpen, páteček, svátek slaví dneska Alan, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my si dáme takovej rychlej recap toho, co tady v následující, nebo respektive v předchozí hodince proběhlo. Tak my jsme se podívali na to, jak to možná bude vypadat s koncem Simpsonů a taky jsme si samozřejmě zahráli naše oblíbené hry, takže Poznávačku, Celebrity Voice Lip. No a co nás čeká v následujících 2 hodinkách, tak to si spolu řekneme za chvilku. Každopádně my se spolu pro tuhle chvíli jdeme podívat na počasí, protože to bude tenhle ten víkend mimo teda neděli, naprosto to povím. Co se týče dnešního počasí, tak ráno bylo malinko chladnější, ale teploty pomalu, ale jistě rostou, takže momentálně by mělo být něco kolem 20 stupňů Celsia. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají až ke 30, takže fakt jako úplně ideální to dneska zapíchnout v 1:30, ve 2 maximálně, vyrazit někam prostě jako k vodě, užít si hezky pěkně páteční odpoledne, páteční večer, dát si grilovačku a tak. No a v sobotu ti čeká 35, takže i v sobotu vlastně můžeš vyrazit kamkoliv k vodě, k bazénu a tak. No a v neděli už to bude spíš takový jako chillovací, odpočinkový, protože by mělo být 29 stupňů, ale s tím, že by mělo pravděpodobně sprchnout. Jestli tomu dojde nebo ne, to se dozvíme až v neděli, protože víme, jak to ve finále dopadá, když nám slibují posledních pár týdnů deště. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 km. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, huby, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

Páteček, Radio Spin Dom, 7 hodin a taky 5 minut k tomu, no a my spolu pokračujeme ve Spin Ránu, tak co budeme probírat v následujících dvou hodinkách? My si spolu řekneme, proč si vzít domů starý nábytek, který, no když se povolovat prostě jen tak na ulici, no a taky, jaká úspěšná hra, nebo jakou úspěšnou hru čeká pokračování a ne, nebudem se tentokrát bavit o GTAčku. Budeme taky rozebírat jednu takovou stahovou záležitost, tak doufám, že budete trošičku otevřený a že se budete ozývat jak spineři, tak i spinerky, protože vlastně i dneska by mě zajímal i názor spinerek, jaký budou mít pohled na dnešní téma. No a dneska pro tebe mám samozřejmě taky poslední lístky do kina, protože nám končí týden, takže určitě budeš o ně moc zabojovat ve hře jeden na jedno a to už zhruba tak ve 7:45. Pak si dáme taky pravdu nebo lež. No a co by to bylo za pátek, kdyby jsme tady spolu nerozjeli pořádnej mejdan. Takže rozhodně se v 8:20 můžeš těšit taky na DJ Devkoma, který ti tady zahraje pořádnej páteční set a já se na něj moc těším. Teďka jeden robit zůd a kapitál.

7 hodin 8 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou je dál domno a my se spolu jdeme podívat na další dnešní zprávy. Jestli někde najdeš na ulici nábytek, tak ho možná nevyhazuj, protože včera jsem na Instači četl story o dvou typkách v Boloni, který našli ve vyhozený komodě prachy. Ale bráško, jakože najít prachy v komodě, to je vlastně jako, dá se říct, docela normální, ale najít tolik peněz, tak to se mnou asi šlehne, protože ta komoda byla plná eur a nakonec se frajerky dopočítali 2 milionů eur, což když si vemu ve finále kalkulačku, tak to je 2 miliony krát nějakých 25, tak to seš na krásných 50 milionech. No a jak tohle to dopadlo, tak zabavili to úřady. Samozřejmě to je taková prostě jako klasika, vždycky když najdeš prachy. No a našel se majitel, ale samozřejmě frajerky dostali podíl, tak je dobrý, že majitel byl samozřejmě štědrý týpeček. No a kdo máte rádi Harryho Pottera, tak samozřejmě znáte určitě hru Hogwarts Legacy, nebo jste od ní minimálně slyšeli, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože Warner Bros. Ofiko potvrdili druhý díl této hry. Zatím není úplně jistota, kdy ta hra bude venku, jelikož je zatím ve vývoji, ale myslím si, že to nebude trvat úplně dlouho, protože co si budeme povídat, je kolem toho ještě pořád docela hype, takže by to v něm měli stihnout. Takže minimálně do konce seriálového Harryho Pottera by to asi venku být mělo.

Já jsem tady pár minut zpátky sliboval, že si dneska dáme jednu takovou vztahovou záležitost, protože já jsem včera byl večer na pivku s Filákem a ten už má manželku. Letos spolu oslaví tuším nějaký 2 roky od svatby, tak jsme řešili takový ty klasiky ve vztahu, že jo, no a dostali jsme se k prdění. Já vím, je 7 ráno, ale tohle je prostě takový naprosto důležitý téma ve vztahu, protože hele, oni jsou spolu asi 10 let obecně jako dohromady mimo svatbu a oni před sebou pořád neprdí. Hej, jako takhle. Já jsem to vůbec nepochopil, protože je to taková ta základní bariéra vztahu, která by se prostě jako měla časem porušit, že jo? Ale hele, já jsem buran, já to prostě pustím už třeba na druhém rande, protože co si budem povídat, jsme lidi, lidský to je a samozřejmě nechci, aby mě volilo bříško, ale řekni mi, po jak dlouhý době je podle tebe úplně ideální začít prdět ve vztahu, ať Feláka trošičku popoštouknem, protože co si budem povídat, 10 let si doma neprdnout. To je prostě proti přírodě. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět, po jak dlouhý době je podle tebe naprosto ideální před sebou začít ve vztahu prdět.

0: 7 hodin 17 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin, se bojí dál, domyštěnou ti přeju krásný dobrý ráno. No a pokud potřebuješ tak jako trošičku si ve vztahu ulevit, jakože myslím tím reálně ulevit, tak dnešní vysílání bude přesně pro tebe, protože pár minut zpátky jsme tady nakousli prdění ve vztahu. No a mě zajímá, po jak dlouhý době jste před sebou ve vztahu začali prdět. Tak Pajky, jak jste to měli vy?
1: Hele, nahned prostě není s čím jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
0: Hele, a co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
1: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděte, vidím, jak se tváří. Tak si první ježiši, že to nevadí, jako dítě, to úplně normální.
0: No ale mě by zajímal taky pohled spinnerek, jak na tohle to vlastně jako spinnerky reagují, jak jako když prostě si před nima týpeček na rande prostě poprvý prdne, nebo prostě jako kdy to jako vypustí holky, kde je pro ně ta správná doba, ale docela by mě zajímal i ten druhý pohled. Každopádně určitě dávej během dnešního rána vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jak si na tom ve stou s prdiním. Jestli prdíš, neprdíš, jestli to prostě jako vypouštíš netka nebo po nějaký době, ale docela mě to zajímá. Jak dlouho to trvá, protože jak jsem říkal zpátky, nebo pár minut zpátky, kámoš to nevypustil doma 10 let, což mi přijde naprosto crazy.

0: Pozor, pozor, dnešní vysílání Spinrána není pro slabý povahy. Samozřejmě si dělám srandu, dnešní vysílání Spinrána je naprosto lidský, protože pár minut zpátky jsme tady začali řešit prdění ve vztahu. No a jak to má doma takovej Vláďa, tak na to jsme se podívali, nebo respektive na to se teďka podíváme do mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Lidi, co mezi sebou neprdí 10 let, to bych chtěl vidět. Podle

jedete taky po dálnicích, konkrétně třeba po D1, a to už od Popůvek do Brna, protože tam to trošičku poskakuje. Poskakuje to taky na D4, a to konkrétně mezi Řitkou a taky Jiloviště kvůli práci na silnici. No a nějaký zdržení nabereš taky po D7 na příjezdu a taky výjezdu z Prahy. Co se týče Prahy aktuálně, tak tady to nevypadá vlastně vůbec špatně. Trošičku hustší provoz hlásí jižní spojka, a to posledně na Černý most, kousíček před outletem, takže tam určitě pozor. Jinak dál Praha nevypadá vůbec špatně, hustší provoz zásí taky pražský okruh mezi Řeporyjem a Barrandovem, to je taková klasika, možná taky sjezd z Nuseláku na Legerku. Jinak Praha aktuálně vypadá docela dobře, takže pravděpodobně dorazíš dneska i na čas. Tak kdyby cokoliv, tak dávě vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Máme 7 hodin a taky 29 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou i dál. Dom dneska máme páteček 14. srpen, který bude vypadat naprosto perfektně, protože by venku mělo být úplně jasno a teploty maximálně kolem 30 stupňů Celsia, což je jako topový počasí, každopádně aktuálně by mělo být něco kolem 20, takže už to není úplně na mikinu a ani na džísku, ale můžeš do práce vyrazit klidně na pohodičku v tričku. Každopádně my se jdeme vrátit našemu tématu, protože já jsem tady pár minut zpátky nakousnul to, že můj kamarád je 2 roky ženatý. Jsou spolu celkově 10 let, ale po 10 letech spolu nebo před sebou pořád neprdějí. No a mě zajímá dneska ráno, jestli před sebou prdíte a vlastně ve finále, jak dlouho vám ve vztahu ideálně trvá, než před sebou začnete prdět. Tak měli jsme tady Pajkyho, měli jsme tady Vláďu, no a my se jdeme pro tuhle tu chvíli spolu podívat taky za Emanem.
1: Nazdar, tady Eman. Tohle téma je mi velice po srsti.
0: Pořádku.
1: No, já jsem to vždycky urval hned, jo. Ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Prďte lidi, prďte.
0: Hele brácho, co ve výtahu, ale v autě, v metru, v posteli a pak přes sebe hodíš prostě jako peřinu a uděláš takovou tu prostě jako aha, udu se a tak. To by mělo být taky pekelný. Každopádně mě zajímalo, jak to mají taky holky spinnerky a jedna taková voiceovka mi přistála naší mobilní aplikace Rádia Spin, ale na tu se spolu podíváme až za pár minut. Každopádně, jestli máš taky nějakou story o tom, jak jste před sebou začali prdět, kdy jste před sebou začali prdět, nebo jestli vůbec před sebou doma prdíte, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože to je téma dnešního Spin rána.

0: Otázka na tělo ve dnešním Spin ránu. Jestli před sebou doma prdíte nebo neprdíte. To je věc, která mě dneska ráno zajímá, protože jak jsem říkal pár minut zpátky, kamarád prostě doma před svojí manželkou 10 let neprdnu, nebo si 10 let neprdnu a ona před ním vlastně asi pravděpodobně nikdy. Takže to je taková bariéra, která by se měla po nějaký době ve vztahu určitě zbortit. Každopádně zajímá mě taky názor našich spinerek, jak se na to koukají prostě jako holky. Tak jeden takový názor tady máme, tak pojďme za Léňou.
1: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge. A nejenom my, ale přidali se postupně i děti, psy. Všichni prdíme a úplně za mě v pohodě. Ahoj.
0: Ahoj. Hele, tak to je takový jako hezký, když se do toho zapojí celá rodina, protože co si budem povídat, ona jako když se před sebou prostě nestydíš a prostě si řekne, že to je lidský, tak to funguje dobře. Každopádně mě zajímá, jak to máte doma vy, takže klidně dál dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. Každopádně by mě zajímalo, jestli je tady u Rádia Spin třeba taky nějaký stydlín, který to nedělá. To si myslím, že by mohl být taky docela zajímavý pohled. Takže dávejte klidně dál vědět o tom, jak to máte s prděním doma.

0: Hezky dobrý den všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 40 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a dneska ráno tady spolu řešíme prdění ve vztahu, protože to je bariéra, která by se měla překonávat co nejdřív. No a jak to má doma Michal, tak na to se jdeme spolu podívat teďka.
1: Ale já jsem začal prdět, nevím, asi po 14 dnech. Maximálně, co se ke mně jako manželka teďko nastěhovala potom. To bylo hned kon, tak jsem chlápa, lepší jeden prd než 10 doktorů. Ale manželka si přede mnou ještě doteďka jakoby stýdí prdnout a když jí to ujede, tak se fakt začervená.
0: No tak to bychom jí měli, Michael, asi trošičku popošťouchnout, hele, co myslíš, hele, pokud poslouchá Rádio Spin, tak si myslím, že by si paní Michalová měla doma taky konečně prdnout, protože jinak se ten vztah prostě nebude vyvíjet úplně zdravě, asi pravděpodobně. No a co takový, Jirka?
2: Hele, co jsem měl teďka tu poslední, tak asi ne, protože já ani nevím, člověče, nebo jo? Ne, to bylo takový, víš co? Ale když jsem byl s tou paní, co má jako, co s ním mám ty tři děti, tak tam jako normálně. Ty vole, já si myslím, že čím dřív, tím líp jako.
0: Hele, já jsem taky zastánce toho, čím dřív, tím líp, ale první, druhý rande, ale ukážeš, jaký seš a buď to zkousne, nebo to frajerka neskousne. Samozřejmě je potom s tebou čistě jenom podle toho, jaký seš, no a jestli tě pozná venku a zevnitř, tak to už je potom vlastně jako na ní, jestli se rozhodne, že s tebou bude dál.

0: time got me on the run. Ještě než se ve směn ráno posuneme kousíček dál, tak mám tady jedno čerstvý dopravní info od Jary.
1: Čau, tady Jara. Pozor, dopojedete přes Drahanovice u Olomouce. Jo, je tam těžká dopravní nehoda, 3 auta, jedno přes střechu, je tam vrtulník, záchranka, hasiči, je to se zraněním, takže bacha, jo, pouštěj to hasiči kyvadlově.
0: Jaro, já ti moc děkuju za info, každopádně, kdo byste věděl o nějakých dalších třeba nehodách, kolonách nebo švestkách, tak určitě dávejte vědět stejně tak jako Jara do naší mobilní apky nebo pomocí 210 32 30 30 přímo sem ke mně do studia.
2: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
0: A my se jdeme taky přesunout ke hrám, protože prdění už máme tak trošičku za sebou. Ještě se tady podíváme na nějaký voiceovky, které mezi tím ještě přišly. No a samozřejmě se jdeme podívat do hry jeden na jednoho, ve který ti tenhle ten týden rozdávám stupenky do kina, do Cinestaru na film Bojovník, který bude plný samozřejmě akcí, bude plný taky známých obličejů, budou tam fighteři, bude tam třeba taky Kellen a tak dál. Takže rozhodně doporučuju si na tenhle ten film vyrazit, a to díky stupenkám, který tady dneska můžeš vyhrát, a to úplně zadarmo. Takže 210, 32, 30, 30, za chvilinku začínáme hru jeden na jedno, kde se o tyhle ty stupenky můžeš poprat.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: No je to přesně tak, jak v tuto chvíli slyšíš, startuje hra jeden na jednoho, ve který se poperou dneska dva spineři, a to o vstupenky do kina na film Bojovník. Na drátě číslo jedna vybíjá David. Davide, dobrý ráno.
2: Ahoj.
1: Tak Davide, jaký jsou plány na víkend? Hele, povídej.
2: Dneska jdeme zvednout dceru, pak pojedeme na chalupu, zítra koupaliště, jestli si užívat poslední nějaký koupání do Chovajci a Orko.
1: Dále, to je hezký, tak doufám, že si to spolu užijete, každopádně na drátě číslo 2 se proti tobě postaví Tomáš. Tomáši, dobrý ráno.
3: Dobrý ráno, ahojte.
1: Tak jaký ty máš plány na víkend, Tome?
3: No, my teď jdeme do bunkru Hanička, což je tady vlastně za Hradcem. Mm-hmm. No, už jsme vyrazili před hodinou a teďka o víkendu máme nějaký CD tým se jeden podívat na fotbal a ještě nějaký aktivity, co se říká fotbalu, kluci, takže...
1: Jo, tak to máte taky docela nabitý víkend, hele, ale třeba mezi tím někdo z vás stihne vyrazit i do kina. Každopádně jenom připomínám pravidla hry, proto abyste mohli odpovídat, tak se musíte nejdřív přihlásit svým jménem a nechat se vyvolat. Jinak pokud odpovíte bez toho, tak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že to znáte, že je všechno jasný, takže můžeme jít klidně na první otázku. Jste ready?
2: Ano.
1: Výborně, takže otázka číslo jedna. Kolik je 5x4?
3: Tomáš.
2: David.
1: Tomáš byl o vteřinku rychlejší, Tome.
3: 20.
1: 20 je samozřejmě správně. Tak, otázka číslo 2, moje oblíbená počítací otázka. Kolik je 1 plus 1?
3: Tomáš.
2: David.
1: Tome, to je fofr, ale...
3: 2.
1: 2. 2 je správně. Tak jo, druhý bodík pro Tomáše. Davide, zkus být ještě trošičku rychlejší, a to není úplně s ostudou. Poslední příklad je, kolik je 7 plus 2.
3: Tomáš, 9.
1: Zase Tomáš a zase správně. Tome, dneska je to zlatý hat-trick, takže gratuluju.
3: Díky.
1: No a Davide, ty nezoufej, protože si určitě o něco budeš moc zahrát, třeba zase příští týden tady na Radio Spin ve hře jeden na jednoho. Tak jo, hele, okay. Mějte se krásně, moc děkuju za hru.
3: Dejte, Davide.
1: A Tome, vydržme na drátě, prosím.
3: Čau.

0: Hezky dobrý den všem u rádia Spin, ještě jednou máme 7 hodin a taky 54 minut. Páteček, svátek slaví Alan, tak jestli nějaký znáš, tak mu nezapomeň ještě během dneška popřát všechno nejlepší. No a dneska jsme tady spolu řešili prdění ve vztahu. Jestli spolu prdíte nebo neprdíte, jak dlouho vám to trvá, než se před sebou začali prdit a tak dál a tak dál. No a sliboval jsem, že se podíváme ještě do mobilní apky rádia Spin, protože tam přistál ještě jeden pohled od spinnerky, tak pojďme zakačit.
1: Ahoj Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkají, ani neprděj, tak to mi nepřijde k životu.
0: Hele, mě taky ne, to by mělo být prostě trestní, co si budem povídat. Jak jsem říkal na začátku tohoto tématu, tak já mám kamaráda, který už má vlastně v tuto chvíli 2 roky manželku, jinak jsou spolu s přítelkyní, teda respektive teda s manželkou mimo manželství celkově 10 let vztahu a prostě ani po 10 letech tam ten prdík prostě nezazná. Bohužel, hele, stává se to každopádně. Já vám děkuju, že jste byli takhle jako sdílný a že jste mi třeba dopomohli k tomu, aby kamarád doma před svojí manželkou začal konečně taky po 10 letech prdět. My se jdeme spolu podívat taky ještě na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být příjemných 20 stupňů Celsia, který se vyšplhají během dnešního dne až ke 30, takže počítej s tím, že dneska bude poměrně teplo, takže ideálka to v 1, v 2, maximálně v 2 v práci zapíchnout a vyrazit někam k vodě. Stejně tak k vodě doporučuji vyrazit i zítra, protože by mělo být 35, no a v neděli by mělo být 29 a k tomu by mělo místama sprchnout. Jestli se to splní nebo nesplní, to je samozřejmě otázka, protože jak jsem říkal už dneska jednou, víme, jak to s těma předpověď má deště poslední dobou vypadá. Nic moc. Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Radio Spin. Československý

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 7 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál dom. Máme tady páteček, 14. srpen a svátek slaví Alan, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a nás čeká už jeden jediný restík, ještě předtím, než sem dorazí DJ Devcom, a to Pravda nebo lež. Takže cinkni si na 210 32 30 30, no a zahraj si se mnou už za 3,5 minutky Pravdu nebo lež. Dneska, jestli teda můžu říct už dopředu, na téma vlasy. Tak jsem zvědavý, jak to ve finále dneska ráno dopadne. Tak volej. Yeah, let's take 'em back.

0: Radiospin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 10 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. No a my jsme se přiblížili, nebo respektive dostali k pravdě nebo lži, ve který, nebo se kterou si se mnou dneska ráno zahraje Pepíno. Pepíno, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Pepíno, jaký jsou plány na víkend? Povídej, hele, víkend bude krásný, bude 35 a 30 stupňů Celsia. Vyrazíš někam k vodě?
2: Asi zahrádka.
1: No tak to je úplně ideálka, hele, jako, co si budeme povídat. To je moc hezký plán, Pepíno. Každopádně, jak seš na tom s vlasama? Možná líp než já.
2: Ale já jsem měl docela hodně vlasů. A jednoho mě napadlo, že bych mohl vypadat vlastně dobře, když se oholím. A oholo se úplně na plošku. A zpala jsem jak žaluz, jo. Takže už mi to teda dorostlo, ale... Nevím, jak to na tom s vlasama, tak na půl.
1: Hele, ty vole, jako musím říct, že furt je lepší, když to uděláš a pak ti ty vlasy dorostou, než když to uděláš a zjistíš, že ti ty vlasy nedorostou už nikdy. Každopádně, my se spolu jdeme teda podívat na první otázku, jestli jsi ready.
2: Jo, určitě.
1: Tak jo. Když si budeš vlasy pravidelně stříhat, tak začnou růst mnohem rychleji.
2: Tak říká se to u holek, no, že si dostřihávají ty konečky, aby... že měl zdravější a vím jako rychlejší rostliny, takže bych řekl, že to může být pravda.
1: Myslím, že to je pravda, myslíš si, že to není mýtus, že to je třeba jenom nějaký placebo?
2: Tak a jestli je to lež, tak to tím pádem blbý, no.
1: Takže označuješ pravdu?
2: Jo.
1: Dobře, tak označujeme pravdu. Bohužel, Pepíno, je to mýtus.
2: Aha. Ale... takže vlastně, když má nádek je kadešnici, že si jde potřebovat zastřihnout konečky a být rychleji se rozpoletí. Řekni, ne.
1: Ne, konečky se nezastříhávají kvůli tomu přece, ale kvůli tomu, aby nebyly roztřepený. To už vím od paní domácí taky. Tak, otázka číslo 2. Jeden jediný zdravý vlas unese váhu jedné tabulky čokolády a celý cop by udržel průměrně osobní auto.
2: Jo, možný to.
1: Že by to mohlo být real. Chtěl bys se třeba jako zhoupnout na nějaký vlasek, tyhle, jakože třeba...
2: Nechtěl. Teď mi nabělo ta pohádka, jak tam lezou po těch vlasech nahoru, ty vole.
1: Ne. Fuj, ty vole.
2: Nechtěl.
1: Hele, tak dáváme pravdu. A je to tak? Vlasy jsou sakra silný, když ti zrovna nepadají. Tak, jdeme na poslední otázku. Když někdo umře, tak vlasy rostou dál ještě několik týdnů potom.
2: To.
1: A pořádně se soustřeď, Pepíno. Tohle to je rozhodující otázka dneska.
2: Hele, jako když fakt jako úplně.
1: Úplně.
2: Tak jako asi možná, jo. A kolik týdnů, to je prostě taky několik týdnů.
1: Dobře, tak třeba 2 týdny.
2: Jo, to je možný.
1: Dobře, takže označujeme pravdu. A Pepíno, bohužel. Nerostou, hele, když je to konečná, tak je to prostě úplně konečná se vším všudy. Každopádně, Pepíno, já ti moc děkuju za hru, bylo to super. Užij si víkend a slyšíme se třeba zase v pondělí. Měj se, čus.
2: Jasný, měj se, čau.

0: 8 hodin na 16 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno, ale už tady ve studiu nejsem sám, protože se mnou už je tady dneska Viktor, a.k.a. náš DJ Devcom. Viktore, čus!
1: Čau, dobré tak, ráno, spiňáci.
0: Po týdnu zase na místě, bráško.
1: Po
0: jak se cítíš dneska?
1: Dneska se cítím dobře, nejdu po tomhle do jobu, takže dneska si budu, dám si relax. Zítra hraju set na takovém menším festiáku, takže si připravím nějaký setík a dneska to bude totální paráda, už se těším.
0: Hezky, pěkně, tyjo, tak já věřím tomu, že lidi, co jdou na ten festiák, tak se těší taky, každopádně, Viktore. Yes. My jsme tady spolu dneska ráno se spinnerama řešili takový ošemetný téma trošičku. Spinneři byli velice sdílní a ptal jsem se jich na to, kdy ve vztahu před sebou začínají prdět a jestli vůbec před sebou ve vztahu prděj. Jak jsi na tom ty?
1: Já hrozně cením spinneři, že jste takhle sdílní s Domem, jo, do rádia. Já dneska zůstanu trošku nonchalant.
0: Ne.
1: Ale řeknu, protože to tady přece, jako nechci to tady moc jako vytahovat takhle, jo. Ale zůstanu trošku nonchalantní, ale musím říct teda, že jsem k tomu v tomhle vztahu přistoupil trošku jinak a zatím mi to drží nejdýl ze všech vztahů, takže...
0: Takže ty jsi to pustil úplně na prvním rande, kámo, ty vole, to je úplně nejideálnější, co můžeš udělat, protože tě prostě frajerka pozná úplně se
1: musíš
0: tím,
1: jít se prostě z kůží na trh, prostě z prvního dne, jakoby.
0: Jo, hele, tak ona potom pozná, jestli si to sedne nebo nesedne, co se bude povídat. Každopádně, co nás čeká dneska ve tvém setu, Viktor?
1: Hej, dneska to bude likvidovější. To znamená, že to bude takový chill, jestli jedete autem nebo jestli pracujete, tak takový příjemný melodie, okay. Jo, na práci, pokud teda zrovna nepracujete třeba v ocelárně nebo na jatkách.
0: Nebo v ocelárně nebo na jatkách, tyhle tam toho napadlo, podle mě moc neuslyšíš, ale, tak či tak teda, ty vole, jako tam musíš si sluchátka, ty se rádiem spin.
1: Ale ne, dneska to bude taková pohodička, chill.
0: Ok, tak já se na to mega těším, tak se bej zatím připravit, yes. My si dáme krátkou dopravu a break a hnedka potom jdeme na to. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli jezdíte, a to konkrétně v regionech, tam se bourá v Brně, a to v ulici Ostravská, takže tam určitě jezděte opatrně. Opatrně jezděte určitě taky po dálnicích, a to před Brnem po D1, zhruba tak někde od úrovně Popůvek, protože tam to poskakuje. No a poskakuje taky příjezd a výjezd z Prahy po D7, takže tam určitě dávejte pozor taky. No a Praha samotná aktuálně hlásí lehčí zdržení na Kbelský, nebo respektive teda mezi Kolbenkou a taky Hloubětínem, takže tam určitě dávejte pozor, dávejte taky na Štěrbovský spojce po směru na centrum, protože ta trošičku poskakuje. A jinak Praha nevypadá vlastně úplně špatně. Jeden crash tady v tuto chvíli hlásí akorát Plzeňská, jinak pravděpodobně dorazíte i docela na čas, možná tak jako s jednou, dvěma, třeba minutkama navíc, ale není to nic ultra hroznýho. Každopádně, kdyby cokoliv, tak určitě dávejte vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Hey, my bitch. Kdyby jsem moc, tak pojď ke mně blíž.

0: Rádiu Spin.
1: 8 hodin 54 minut, teda posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Domno a se mnou dneska ve studiu už vlastně podovolený odpočetá Vicky, čus.
2: Čau.
1: Čau, Vicky, tak jak bylo?
2: Krásný, dobrý ráno, hele, bylo to nádherný, jako vyšlápla jsem si 2000, normálně kilometrový převýšení, takže si mě představ, chodila jsem po 4 nahoru, prostě červená jak rajče, ale za ty výhledy to stálo.
1: Hezky, pěkně, Vicky. A jaký to je se vrátit z dovolený a přijít rovnou doprostřed DJskýho setu našeho Viktora?
2: No tak úplně nadšená jízda, že jo? Mě to úplně hodilo zpátky do těch hor, tohle to bylo něco, co mi vlastně hrálo pomyslně v těch uších, když jsem lezla nahoru.
1: Hezky, pěkně, Viktore, jak se ti hrálo dneska?
3: Hej, hrálo se mi úplně libově.
2: A bylo to skvělý.
1: A podle všeho se to i libově poslouchalo, Rony.
4: DJ Devko, jedeš bomby, ale teda chci se tě zeptat, když jsi říkal, že hraješ zítra na nějakým festáčku, nehraješ náhodou v Teplicích na Doubravce, je tam brát techno a dramce, my se tam právě chystáme, Viktor.
3: Hele, v Teplicích to bohužel není, ale je to v Řevnici u Prahy, je to západ Prahy, půl hoďka z Hlaváku, takže kdo bude chtít, tak tam určitě přejďte, myslím, že ty lístky, že lístky ještě určitě jsou. A v Teplicích to bohužel není, no, bohužel.
1: No, ale nevadí, ale tak si uděláš výlet do Prahy, Rony, prostě, jako, co žádná, nebo respektive do Řevnice. Každopádně, pátek by nemohl být prostě bez Lučího, to je klasika.
5: Hej, zdravím Radio Spin a všechny spinery. DJ Devkom a jeho páteční bomby jeden. Ten všem užívejte.
2: Hezky.
5: A užijte si barumku.
1: Já miluju tu energii prostě, hezky. Ale ještě nějaká chvála tě čeká na našem telefonním čísle. Kdo tam dobrý ráno?
6: Tady Michal, jako každý pátek.
1: A zdar, Michale, tak jak tě bavil dnešní setík?
6: Ale libovka, čileček, pohodička, luxusní super do auta, na dlouhou trasu a pochvala.
3: Bomba.
6: Pochvala.
3: To jsem velmi rád, že se takhle líbilo i při jízdě v autě, to byl trošku účel, jak jsem říkal z začátku.
1: Přesně, pořádný kopáček.
6: Příští týden bych tam mohl dát něco svížnějšího, protože mám krátkou trasu, abych to pořádně osulil.
3: No dobře, tak, okay, jo, tak něco jo. Vymyslíme. Něco vymyslíme,
1: Michael, moc děkujeme za feedback.
6: Zatím, ahoj.
3: Čus.
2: Čau.
1: Viktore, moc děkujeme za dnešní set, byla to naprostá bomba.
2: Hele, Viktore, mě by ještě zajímalo, jestli třeba nemáš na Instači jakoby víc infa k tomu, k té akci, jak
3: jo,
2: budeš
3: DJovat. Určitě.
2: Takže když tě najdeme na Instači, tak tam to máš.
3: Yes, Vicoktor klasicky, už bych si mohl zmířit to jméno konečně, ale Vicoktor, tam určitě najdete všechno info, kde to zítra je, v kolik hrajem, kde hrajem, všechno.
2: Tak super. Okay.
1: Tak jo, hele, Viktore, tak si mě krásně, užívej víkend, užij si zítra hraní.
3: Díky moc.
1: A vidíme se zase příští pátek.
3: Tak jo, tak čau.
1: Tak čego, no a Vicky, tebe čeká komunikátor, tak co se bude dneska v komunikátoru dít?
2: No tak bude to nabitý, že jo, budeme hrát písničky na přání, já už se na to těším normálně, tyjo, týden jsem nebyla v éteru. A už se nemůžu dočkat, co tam zase dneska zahrajem. O, co to bude? Dobrý, tady slyším nějakou podkresovku zajímavou.
1: Hele, to jsou babo vřesky.
2: Jo, aha. Tetka se vám vrátila. Spinéři.
3: Yes.
2: Babča je tady. A přinesla na dílku. Tak bude se hrát a samozřejmě mám tady pro tebe taky nějaký zprávičky. Řekneme si o nejhorších místech na první randíčko. Podle žen. Takže sdělím ti pár takových pikantností. No a potom taky probereme například benzínku, která se rozhodla dávat slevy za docela netradiční věci, které ty zákazníci museli udělat. To je docela zábavný.
1: OK, tak já jsem mega zvědavý na to, co to bude. Za co si vytancuješ prostě benzín zadarmo pomalu.
2: Ha.
1: Což v dnešní době samozřejmě, jako když najdeš, jo, co si budeme povídat. Ve chvíli, kdy benzín stojí prostě 4-5, tak stačí prostě udělat nějaký hezký pěkný úkol a máš prostě jako na to za polovic, ale tak to bych bral. A to bych dělal vlastně jako klidně celou hodinku, aby se na ten
2: klidně
1: plnou.
2: Klidně by si stál na hlavě.
1: Přesně tak. No a my se jdeme podívat ještě na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by venku mělo být 22 stupňů Celsia, což je velice příjemný takhle na páteční dopoledne, no a odpoledne se rozhodně nebojí vyrazit k vodě, protože tam by měly teploty hitovat až 31 stupňů a to v Praze. Jinak v Hradec hlásí 30 Ústí, bude hlásit 30 Plzeň, dokonce 32, jinak vlastně průměrný teploty kolem, nebo respektive po celé republice by měly být na nějakých 28 stupňů Celsia. No tak užívej komunikátor s Vicky, potom taky Spin Extra s Jirkou, no a já se s tebou pomalu loučím. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la užívejte víkend a já se těším zase v pondělí, mějte se krásně, čus!

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Ahoj, ahoj, ahoj, už jsem se ti vrátila z hor. Máme pátek 14. srpna, no a svátek má dneska Alan. Takže Alane, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už samozřejmě míříme na bonžurku s Vicky. Hele, přináším sem úplně do vysílání takovej ten čerstvej horský vzduch. Představ si to jako toho Zemana, jak hraje na tu fujaru, mě to hrozně připomíná. Každopádně byla jsem v Alpách v Tyrolsku a bylo tam teda krásně, všechno byla paráda, ale teda nebyla bych to já, kdyby nezaklepal problémek. Vylezla jsem 2000, cítila jsem se jako královna hor, no a když jsem to dodriftovala dolů, tak řeknu ti to takhle, Armagedon, hele, došlo mi, že jsem si neudělala pojištění. Jako uf, naštěstí se nic nestalo, tak jsem si ho hned zařídila s tím, že 2 dny dovči přede mnou, tak to nebudu pokoušet, ne? No a o den později jsem bezstarostně skákala jak kamzík po vodopádech, takže na hranicích Rakouska s Německem a říkám si, pohoda, tak pojištěná na celou Evropu, ne? Než mi kámoši řekli, ale Vicky, jako vždyť se vždycky pojišťuješ jen na jednu zemi. No a najednou mě to hitlo. Tak se dívám na telefon, no a nejen, že jsem nebyla pojištěná na Rakousko a už vůbec ne do Německa. Ne, já si sjednala pojištění mimo Evropu, jo? Takže Vicky, seš fakt borka, vážně teď se tady plácám úplně po rameni, tak prosím tě, spinere, buď víc při věci než já, aby ses do Česka nemusel z Alp vracet třeba přes Dubaj. Ne, kecám, jako jela jsem spořádaně autobusem přes Mnichov, ale teda štěstě napři mě stále, tohle si za rámeček nedám. No a teď už samozřejmě začíná náš komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track. No a já už tady dám teďkon tak tematicky, když jsem byla na těch vrcholcích hor, kde mě trošku ofouklo, odvíjá ti vetrom, Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a už první track na přání a mám tady vzkaz od Jerryho. Tak Jerry, co to bude?
2: Ahoj Vicky, prosím tě, zahraješ mi tam Tafroba, Milane, bude to pro tebe do studia, protože tě slyším po týdnu, že se s nám vrátila všem spiňákům a spinnerům v pořádku a bude to pro kamaráda Holinu, který mi slíbil, že mi pomůže opravit auto. Doufám, že mě slyší a vyprdl se na mě. Holina, je to len to pro tebe, aby se zvozval.
1: Jasně, Jerry, hele, díky moc za vzkaz, díky. Já jsem taky moc ráda, že jsem zpátky a že jsem tady zase s vámi, spinneři. No a samozřejmě jsem taky ráda, že můžu přijít a zase tady vzít tu spravedlnost do svých rukou, jo? Takže, Holino, prosím tě, tohle to si děláš blázny, jako okamžitě se tomu Jerrymu ozvi. Normálně celý Radio Spin tady za ním stojí, takže doufám, že Holino, ty už vytáčíš číslo a to tentokrát na svého kámoše Jerryho, ale věřím, že to spolu nějak dáte dohromady zase. Tak dáme si na to Milana. Dobrou chuť, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně v ulici Bratislavská. Dál se přesunuju na dálnice a tady nám poskakuje D1 směrem na Brno, a to v okolí Ostrovačic. Čekej tady kolem 10 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme kreš na Štěrboholský spojce, což je v Dolních Počernicích. No a pozor, je to směrem na Baranďák. Je to u sjezdu na Dolní Počernice, a to přímo. Kreš je taky v ulici na Dvořákově nábřeží a potom na Karlovarský. Tak tady se taky zdržíš hned několik minut, tak bacha na to. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět mě i spinnerům, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pošlám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, no a před chvilkou mi volal Tonda.
2: Volám tady do krásného rádia Spin z důvodu toho, abych přivedl trošku old schoolu, když je takhle pátek a očekávám tam nějakýho náseno.
1: Tak, tak, Tonda přišel a zvěstuje nám náse. Jednoduše old school je boží, takže nás is like a mám to tady samozřejmě pro tebe, Tondo. I pro všechny ostatní spinery, užívejme Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě i v příští hoďce tracky na přání podle tebe, takže rozhodně neváhej a pojď si zpříjemnit pátek před tím krásným víkendem, který nás čeká, ten bude teda prosluněný. No ale to ti řeknu až za chviličku. Teď si ještě řekneme, co probereme v příští hoďce. Podíváme se na čerpací stanici, kde můžeš dostat jako fakt velkou slevu za to, když ukážeš svůj jeden special talent. No tak mě by zajímalo, jaký talent by si jako ukázal, co by si byl ochoten dělat pro takovou třeba 20% slevu na pohonné hmoty. Hele, co si budeme, je to drahý. Já jsem schopná pro to třeba klidně i panáčkovat. No ale o co se tady jednalo, tak to ti řeknu už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Kouknu se s tebou, jak je venku a říkám ti nádherně. Nádherně je 21 stupňů Celsia, v Praze svítí sluníčko, ve zbytku republiky čekají taky teploty kolem 20 až 22 stupňů. Dnešní maxima vystoupají až na 31 stupňů Celsia, všude bude svítit slunce, před ním se jednoduše neschováš, takže buď doporučuji nějaký větve stromů, rozhodně nějakou čepici na hlavu, no a dneska to nepocenit s tím krémem. Let's go!
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour

0: Zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor, takže ať už seš kdekoliv, nechci zahrát ten svůj song. No, prosím tě, pokud ti vypadávají oči z důlků, když dostaneš účtenku na čerpací stanici, taky si nadáváš na cenu pohonných hmot, tak to je úplně přirozený, to je normální, prostě teď je to mega drahý. No a neříkej, že jsi nepřemýšlel, že to auto hodíš do šrotu a stane se z tebe cyklista. Já vím, je to takhle velká hříšná myšlenka, ale mě už hlavou proběhla. No tak pozor, pozor pro všechny, Fata Morgana, mám tady teď pro tebe úplně americký sen. Čerpací stanice ve státě New York nabídla zákazníkům 20% slevu, jo? Což je za mě teda úplně mega. Ale samozřejmě má to menší háček. Zákazníci musí předvést svou nejlepší taneční kreaci. Prostě chceš ten benzín a nezničit svoji peněženku, no tak tam hoď nějaký breakdance, zandej piruetu nebo pořádný dupák. Takže všichni, kdo chodí samozřejmě na diskotéky, už mají natrénováno a myslím si, že teda v tom případě jejich peněženky jim za to teď zpětně poděkujou. Každopádně za mě fakt skvělej deal, ale jako co si budem, z těch horských výšlapů mě teda teď mega bolej nohy, jo. Takže tanec bych asi jako nedala, tak jsem jako přemýšlela, jaký nějaký můj jiný talent bych tam mohla zkusit prodat a třeba by mi tu slevu dali. A víš, co mě napadlo? Já umím vykrkat abecedu. To je můj special talent. Jo, teď se slek, viď? Že to přijde. Ne, k tomu potřebuju se nejdřív napít něčeho bublinkatýho, tak nejdřív se napiju něčeho bublinkatýho, ale potom bych jim to předvedla. Myslím si, že minerálek je na benzínce dost. Takže já vím, co bych zandala. No ale co ty? Pustil by si se do tance za 20% slevu na pohonných hmotách, anebo by si předvedl nějaký svůj jiný special talent? Prosím tě, dávej mi vědět, jestli by si zatančil, anebo by bylo něco jiného. Mě to fakt zajímá. Jo, ale ta krkací abeceda, ta už je moje, jo. Takže zkus něco jiného, prosím tě. Tak čím originálnější, tím za mě lepší. Jdeme na to, Radio Spin. A teď si jdeme pořádně zatančit.

0: bys byl punker.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Kiki tady s tebou, tracky samozřejmě na přání, no a na drátě už teď Michal, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Čau, čau. Tak prosím tě, já jsem tady teď řešila tu benzínku, která dává 20% slevy lidem, kteří zatančí. Sama jsem ale řekla, že bych teda nezatančila, protože teď na to nemám úplný dispozice. Zvolila jsem krkání, ale abecedu teda vykrkat. A jakože fakt, že to umím. A někdy se teda, třeba na to někdy dojde. Co?
1: To budeš muset víc do éteru.
0: No to si pište, ale dovezte mi někdo ty bublinky a teď jsem to řekla a splní se to. A stane se. No nic. A prosím tě, Michale, co ty teda? Zatančil bys za 20% slevu na benzín?
1: Jo, já bych asi netančil, já nejsem úplně dobrý tanečník, ale já bych vytáhl svoji special věc a to je lámání kostí. Protože já měl za svůj život už 18 nebo 20 zlomenin kvůli sportu a já si myslím, že když bych přišel na benzínu a zlomil si tam přední ruku, tak by to bylo klidně 50% slevy.
0: Oh my god. Prostě Michale, tohle je fakt šílený, tohle je opravdu jako lámání chleba, ale ty prostě lámeš kosti. Jsi takový kostilám.
1: Ale já už jsem tak zvyklý, že já si kolikrát něco zlomím a ani o tom nevím, nebo to prostě necítím.
0: Cože?
1: Pro mě už by to mělo jenom benefity, i kdybych měl levný benefit.
0: Ty bogos, ale víš co, ale ty by si fakt ale tím pádem mohl jít do freak show, protože tebe by to jako ani nebolelo a fakt by si byl jako, no, budou praskat kosti. Ty moje. Ale Michale, tak to teda fakt koukám. Co?
1: No jo.
0: Neuděláš nic.
1: Někdo hodí, někdo ne.
0: Oh wow. Ok, takže máme tady další super talent, který je hoden velké slevy na benzínce a to je lámání kostí a nejlépe těch svých. Prosím, neskoušejte to doma, to jenom Michal má praxi. Prosím tě.
1: Nedoporučuju.
0: Nedoporučuje. Michale, co si necháš zahrát?
1: Tak já bych tě poprosil třeba Strapa a Klameš.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe a pro koho hrajem?
1: Paráda, tak já bych to zahrál asi pro všechny, co se stejně jako já těšej na víkend a za chvilku jim už končí směna a vyráže někam směr voda.
0: Krásný, no tak jo, tak užívejte, no a já to tady pouštím, ať nám to všem uteče. Měj se krásně, Michale, díky, ahoj.
1: No.
0: Rádio Spin, čau.

hodin, Vicky tady s tebou. No a Afterwork Summer Affair. Ráda bych ti připomněla, že dneska je ten den, kdy si můžeš užít mega dobrý pofel, a to v Mělníku na náměstí Míru. Bude tam pop-up s Jam & Co. No a hlavně tam bude samozřejmě za DJským pultem Mike Traffic, Robot a Nurse. Takže máš se mega na co těšit, vstup je zdarma, bude tam dobrý jídlo, dobrý pití. Hele, tam prostě chceš být, takže Mělníčani... Mělničani, mělničtí, rozhodně se dostavte, no a pokud má někdo třeba dovču a je v okolí, tak určitě ať zajde, protože si myslím, že náměstí Míru opravdu ožije a bude tam krásně. Zároveň bych ti ráda připomněla, že pokud bys nestíhal dnešní Mělník, protože jsi třeba zrovna v práci, tak zítra už máme krásnou sobotu, no a v Příbrami je další Afterwork Summer Affair. Bude to u novýho Rybníka a tam bude Mike Traffic, bude tam taky Orion a Ners. Takže zase další pecka, zase zdarma akce, zase DJ pult, skvělá hudba, skvělí lidi, super jídlo, pití, no jednoduše taková krásná letní po práci paráda. A jedeme dál, jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče...

regionů, tak tady mám nehodu zatím. A dobré, naštěstí nemám, takže se rovnou přesouvám na dálnici. Tady máme nehodu na D1 na výjezdu exit 354 směrem na Ostravu. Pozor, je to tady uzavřený, protože je tady byl prý požár, je to v okolí Svinova. Jinak nám tady poskakuje D1 směrem na Prahu, a to v okolí Brna, Brněnských, Ivanovic. Čekej tady nějakých 10 až 13 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Poděbradský, potom taky v ulici Jerevanská ve Vršovicích, v ulici Ohradní a taky v ulici Pražská. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin, tvoje

0: s vesmírem.
1: Pusť tam něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že triky na přání. No a já už tady mám teď na drátě Ríšu. Ahoj Ríšo.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau, čau. Hele, prosím tě, ty jsi mi zavolal, no a já se ti hned musím zeptat, jak ty a ta benzínka, jo? Jako, pojďme si říct, opravdu pohonný hmoty jsou mega drahý. No a kdyby jsi měl možnost získat 20% slevu na čerpací stanici za to, že zatančíš, šel bys do toho?
1: Já si myslím, že abych tam něco hodil určitě, jako.
0: Jo? A jaký styl taneční jedeš?
1: Já nevím, prostě... Tak bych prostě... tam zašejkoval, nebo tak.
0: Zašejkoval? Tak to hodně cením.
1: Těba, stranda.
0: Tak to je skvělý.
1: Bych to jako legraci určitě.
0: Jej, tak bezva. Ale já bych udělala takový ten, když už bych musela a měla bych trochu lepší nohy, tak bych udělala ten chicken dance. Víš, ta. To by byla možnost.
1: Dobrý.
0: Ale počkej, Ríšo, ty jsi ještě měl tady jednu věc a to já jsem se tě zeptala, kdybys netančil, jaký talent by si zvolil, čím si myslíš, že bys je oslnil, že bys dostal slevu, tak co to je?
1: Hele, já bych tam hodil třeba nějaký beatbox určitě.
0: To je fakt mega cool. Prosím tě, Ríšo, pojď nám trochu něco zabeatboxovat, prosím. Hoď nám tam něco.
1: Ale nevím, jestli to tam bude slyšet.
0: Zkusme. Mega! No tak to bylo mega slyšet. Tak to cením, Ríšo. Hej, dobrý. To je fakt dobrý. OK, takže Ríša si myslím, že by to dostal celý zadarmo, tomu by ještě zaplatili za to, že tam nahnal další lidi. Takže jsme to měli s koncertem. Hej, tak jako big těšink, to super, hele. Prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Hele, nechám si zahrát Hektora a Dolara Prince Pull Up.
0: Dávám Pull Up. A pro koho?
1: Je to pro všechny posluchače, do lidí do Karvine.
0: OK, mám to pro tebe. Hraju pro tebe, hele, prosím tě. Měj si krásně a užívej.
1: Ty díky. Taky, děkuju.
0: Díky za koncert, Radio Spin. Nice.
1: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, samozřejmě další hoďka komunikátorů před náma, to znamená další várka tracků podle tebe. Tak rozhodně neváhy a ozvi se taky o svůj track. No a co spolu probereme, prosím tě, v příští hoďce? Podíváme se na takovéto vztahové okénko, možná takové randící okénko, ale bude to trošku hororový, jo? Protože se podíváme na nejhorší místa na první randíčko, podle nás, žen. Takže pánové, to, že vám se ta představa toho randíčka líbí, ještě neznamená, že ženská stránka je taky nadšená. No tak o co se tady jedná? Tak to ti povím už za tři tracky, tak nastražená ouška, pánové. Jedeme dál počasí. Samozřejmě i dámy poslouchejte a dejte když tak vědět, jestli souhlasíte s tím, co tam padne, jo? To je taky důležitý. Tak prosím vás, teď 23 stupňů Celsia v Praze, krásně, sluníčko, nádherně. Ve zbytku republiky, jak by smet, dneska odpoledne až 31 stupňů Celsia, sluníčko, žádný mráček, takže bacha na to a hlavně ten pitný režim, prosím tě, pij, pokud můžeš, buď někde na koupáku, dneska to zapíchni v práci dřív, hele, máme před víkendem, tak pojďme se už trošku naladit na to, že budeme mít teď dva dny volna.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
5: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
6: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
5: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
6: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
9: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
10: Československý underground.

0: učit, nemusím mě říkat, stačí říct.
1: Rádio Zmen. BN.
2: Chavis Izomandias pokračuje po albume Exitu Palice a odštartoval svoje EUP Summer Session. V prvom drope vydal dvě novinky, energický rockstar lifestyle a temnější limbo, na kterém hostují Dušan Vlk a Patrik. Označení First Drop navyše naznačuje, že počas leta přijdou další novinky. O Afterwork on Tour v piatok v Mělníku som ti už vravela, ale pokračujeme aj v sobotu. Summer Affair dorazí totiž 15. do Příbramy. Čaká ťa letná party, DJs, dobrá hudba, jedlo a pohodová atmosféra, kterou si tentokrát můžeš užít bez toho, aby si riešil, že ráno vstávaš do práce. Vstup je zadáčo, takže v sobotu je Příbram jasná. Extraligová legenda Milan Gulaš sa vracia k hokeju, tento raz ale v novej úlohe. Hoci po konci kariéry tvrdil, že trénerom nebude, tak teraz sa pripojil k realizačnému týmu univerzitných Black Dogs Budweis. Bývalý kanonier českých Budějovic či Plzně bude mladým hráčom odovzdávať skúsenosti ako jeden z trenérov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
3: Za 2:11 posloucháš komunikátor s Vicky.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu. Rap. Repu.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor. No a teď se podíváme na takové vztahové okénko. Hele, když se řekne léto a letní láska, zní mi to tak jako trošku pomíjivě, jo? Ale přitom to vůbec nemusí být pravda. A může ti vzniknout vážný vztah s láskou velkou jako trám. Ale je třeba se zařídit. No a věř tomu, že první rande je vcelku klíčový. Takže pánové, mám tady teď pro vás nejhorší místa na první randíčko podle žen. Když se těmhle místům vyhneš, tak si budete broukat, vrnět, svrlikat. Takže místa, kam ženy nechtějí na první rande. Pánové, tohle je velká stopka. Doufám, že ženy potvrdí. Tak za prvé, až 80% žen ti řekne, že na první rande nechce na véču s tvojí rodinou. Jako jo, věřím, že tvoje mamka vaří fakt ty nejlepší knedlíky, ale tyjo, tvojí potenciální partnerce by mohlo z tvojí rodiny zaskočit takhle narychlo. Tak za druhé, 51% žen by odmítlo randíčko přes videokol. Tak tady říkám absolutní souhlas, tohle mě hodně hází do PTSD z covidu, to bych nechtěla znova zopakovat. No a za třetí, 65% žen by odmítlo návštěvu u frajera doma. Tak já musím říct, že s tímhle taky souzním. Mě by nikdo na Netflix, ani na HBO a ani na Primu Plus nenalákal. Já mám svoje, takže jako já se nepotřebuju zařídit. No a když už jsme u toho teda, tak vůbec třeba kino se jeví jako super volba, jo? Protože tady koukám, že dokonce až 92% žen by ti jako na kino kývlo. Ale teda já patřím mezi těch 8% vyvolených, který řeknou ne. Jako promiň, ale kino, jako vždyť si tam nic neřekneš. Já jako pánové, to je podle mě jako taky velká konkurence, jo. Když půjdete na Spidermana, tak teď ona tam bude koukat na toho Toma Hollanda. Když jdeš na Odysseu, tak tam zase koukáš na Matta Damona. No hele, já nevím, já bych se do tohohle úplně nepouštěla. Já bych zůstala pěkně nohama při zemi. Nejlepší je podle mě stejně procházka, jo. Někde se projít hezky na veřejném místě, dát si kafe, poslouchat ptáčky, cvrlikat, vidět vrnět kočky. Ale to je podle mě ta krásná letní láska. No a vykašlat se možná na tyhle ty vnitřní aktivity, nechat si to na někdy potom, ale zatím si máte co vyprávět, ne, tak nemusíte spolu ještě do kína. Radio Spin, let's go!

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. Mám tady už vzkaz teďkon od kluků, tak co to bude, pro koho to bude, pánovi?
2: Čau Vicky, tady Gangbang Ďáci, zase tě rádi slyšíme.
3: Ahoj.
2: A prosím tě, zahraj nám tam Vec, Branči Kováč pro všechny barokní holky v jižních Čechách.
3: Branči Kováč, Branči Kováč.
2: Díky, čau.
1: Vy jste úplně skvělí. Jasnačka, mám to tady pro vás hozený, takže když si to tady hodíme, se tady snažím to dát trošku počít. To je samozřejmě to baroko, který ti tady pouštím, abychom se naladili na ty barokní holky, tak teda pánové, znalci umění, znalci všeho dobrého, mám tady pro vás Veď a Brančikováče, tak užívejte Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
5: Brančikováč. Brančikováč, jak to řešuje? Tam bude ta suka, jestli Brančikováč. Vždycky to ta DJ, diskotéka, zvíhalovic. Jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů nehodu, hlásí silnice 9 u obce Dubá, což je v okrese Česká Lípa. Dál mířím na dálnice, to vypadá čistě, ale poskakuje nám D1, to směrem na Ostravu. V okolí Brna, starého Lískovce, jsou nějaké práce na silnici, takže čekej 15 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady mám crash na pražském městském okruhu na 24. kilometru ve směru na Ruziň a D7. Crash čekej v okolí Zličína. Nehoda je taky na Rohanském nábřeží a v ulici Veselská. Tak bacha na to, jezděte opatrně, no a pokud máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, zásobuj mě i spinnery, a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: got too many. Komunikátor na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a pokračujeme dál v trecích na přání. Teď tady mám vzkaz od táty Tonyho.
2: Ahoj, tady Tony, znám dnes trevice Kota a Svín a bude to pro moji malou holčičku.
1: Jasnačka, jasnačka. Sice pro malou holčičku, ještě malou dcerku, ale s naším rádiem Spin má rozhodně velký repový přehled, tak věřím, že Fín si mega užije. Můj oblíbený Travis Scott, rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Martin, Vicky tady s tebou a taky poslední hoďka komunikátoru před náma, to znamená poslední možnost si tady u mě nechat teďkon zahrát k tomu pátku, tak rozhodně neváhej a ozvi se, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Mám tady přesně pro tebe volný místo, takže je to na tobě, spinnere. No a co spolu prosím tě probereme, jo? V poslední hoďce tady pro tebe mám tip na sobotní odpoledno večer, protože pokud by si zrovna nebyl na afterworku Summer Affair, tak máš možnost jít na takový techínko Fuchs 2 Day Rave. No tak o co se jedná, tak to ti samozřejmě řeknu už za chvilku. Teď si dáme ještě počasí. Jak máme venku, koukám na to momentálně v Praze nějakých 25 stupňů Celsia, ve zbytku republiky jak bysme, dnešní maxima 31 stupňů, nic se nezměnilo, nikde ani mráčku, takže vem si na sebe přesně ten opalovák, ty sluneční brejle, hoď se do pohody, ručník na záda a jdi se někam pořádně vykoupat. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. No a mám tady pro tebe tip, kam vyrazit v sobotu na Techínko. Na Štvanici v Čes Koloseu bude Fuchs 2, Day Rave plus After Party. Takže DJ Pool, sety, techno, electro, house, rap. A to podle mě chceš. Takže line-up začne už ve 4 a to se za mě vyplatí. Já mám totiž jednu kamarádku, co by mega chtěla, abychom si spolu hodili bokem. Už to plánujeme nějaký ten pátek, ale ona prostě má v 10 hodin večerku. Prostě jí stěžknou nohy, zavírají se jí oči, na party nic není. Takže já jí jdu rozhodně zavolat, protože Fuchs 2 Day Rave zní jako ta akce, kterou bychom jako mohli dát na pohodku společně. Jo. Takže Techínko, hezky odpoledne, co víc si přát. No tak pokud máš taky kámoše, co chodí spát se slepicema, tak zítra ho vytáhni na Štvanici. To je jasný, ne? Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, další písnička na přání. No a na drátě už tady pozdrav z Moravy. Ahoj, čau Bobe.
1: Ahoj všem.
0: zdravím tě, tak prosím tě. Už je to tady, víkend před náma, ty jsi řekl, že jsi dneska fakt tvrdě zamakal už a nemůžeš se dočkat víkendu.
1: je to přesně tak, jak Vicky říká, jsem sedřený jak rejžák, od rána hlídám svoje dvě ratolesti, teďka se řítíme pořád nějaký obídek a hnedka po obědě a po kávičce jedeme za kamarádama, no.
0: No tak to je pěkný, takže víkend bude užitej v přátelském kruhu, jo?
1: No přátelským ani ne, jedeme teďka v pátek do Borkován, mají tam hody, kde Aha. jsou vlastně krojovaní stárci, stárky, přímo ty kroje, takový to, co známe. Je. A jdeme tam pomoct postavit máju, to je takovej ten klacek, co se strká do země, pak se hlídá, aby to nikdo nepodřezal.
0: No jo.
1: Takže si tam dáme nějaký folklor, nějaký pivko. Přespím s dětima v autě a zítra se vracíme zase k domovu, protože odpoledne tady mám za místní klub fotbal.
0: Jo, takže ty stíháš všechno. Kulturu,
1: všechno.
0: Majku.
1: No je.
0: Prostě
1: alkohol, zábavu.
0: Jejda. No teda ty seš nezastavitelný, Bobe, prostě do toho ještě stíháš všechno s těma dětma. No tak teda držím palce, to je vážně nabitý program. Ty seš jaká liga?
1: Osmá liga, takže kdysi to byl jakoby okresní přebor a jenom takový se vyprdět udělat si žízeň. Máme tady derby, jsou to dvě vesnice proti sobě, 4 kilometry vzdálený, hezky. Takže velký derby. Kluci z té jiné vesnice tak teďka postoupili vejš, takže dlouho jsme se nepotkali, tak snad ale po 5 nebo po 6 letech bude zase tady tohle místní derby, no, tak se očekává pěkný počasí, dobrá návštěva, tak snad si to všichni ve zdraví užijeme, no.
0: Tak to je skvělý.
1: Jakoby do práce.
0: No hele, Bobe, držím palce, to je úplná paráda, ať vám to všechno vyjde. No a teď už zdravím Děkuji. Tebe, děti, a co si necháte zahrát?
1: Děkuji moc a necháme si zahrát KPR, aby každý věděl, jak to chodí.
0: Jasné, dobře, ale měj se krásně, Bobe, čau.
1: Díky. Ahoj, pěkný víkend všem.
0: Taky, Radio Spin.

0: different, yeah, I'm different.
1: I'm different, yeah, I'm different.
0: I'm different, yeah, I'm different.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já doufám, že dneska nahodíš svůj styl a připravíš se, protože dneska v Mělníku probíhá na náměstí Míru pop-up s Jam & Co. Bude Afterwork Summer Affair, to znamená, že vyjdi rozhodně na náměstí Míru. No a tam už pro tebe bude přichystaný DJ set, který bude mega rozjíždět Mike Traffic. Bude tam taky robot, Ners, bude to jednoduše jízda, takže vem kámoši a vyraž. No a pokud bys si nestíhal dneska Mělník, tak Afterwork Summer Affair bude taky zítra, a to v Příbrami. Takže když tak se pořádně vyfikni se. A bude na Novým Rybníce opět zase DJ set Mike Traffic, tentokrát s Orionem, a Ners tam bude taky. Takže za mě úplná pecka. Pokud nevíš, co s načatým víkendem nebo kam si dneska přijít a udělat si radost, tak rozhodně Mělník a potom Příbram, to jistý. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehodu máme v Brně, a to v ulici Žabovřeská. Dál mířím na dálnici, tady je nehoda na D1 na 196. kilometru ve směru do Prahy. Je to v okolí Brna, a to na jihu. No a crash je taky na D5, a to na příjezdu do Prahy hned úplně na začátku v Krášťanech. Pokud můžeš, nějak to oběť, jednoduše začínají tam být docela fronty. No a crash jinak čekej v Praze v ulici Radlická, potom taky na 5.5. Tak bacha na to, hlavně bezpečně. No a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a jedeme dál.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Spin. Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a představ si, že vlastně před chviličkou jsme se tady bavili, jak je důležité vlastně vybrat správné místo na první randíčko, jo? Čemu by se člověk rozhodně měl vyhnout a naopak kam třeba vyrazit. No a tak to má tady náš spinner Matěj už dávno za sebou. No a o pár randíček dál přichází další takový vztahový milník. No a o něm nám teďkon poví.
1: Já jsem nastavil laťku docela vysoko, co jsem takhle slyšel od kamarádů, protože já jsem vytáhl rodinu do Itálie, pak jsem je nechal lodí převít do Benátek a objednal jsem nám gondolu, takovou tu černou loď, co projíždí městem. A tam se to odehrálo.
0: Ty bláho, tam se stala žádost o ruku.
1: Tam se stala žádost o ruku, přesně tak.
0: Teďka, jak jsi byl teďka, v té Itálii.
1: Ano.
0: A řekla ano. Gratuluju, Matěj. Tak to je krásný.
1: Děkuju.
0: Tak to je krásný. Teda ty seš romantik, Matěj.
1: No, já jsem se toho až trošku lekl, protože ten gondolista mi chtěl začít zpívat, tak jsem mu musel zastavit.
0: Jo, Matěj, ještě jednou gratuluju, to jsou krásné zprávy. Každopádně gondolistu si možná zastavil, jo, ale mě nezastavíš. Takže si představ teďkon, jak seš na té gondole, tam v těch Benátkách, koukáš na ty výhledy a u toho se ozývá oh, more mio, gesto grande, o carbonara, jo, svatba bude. No a tímhle s tím vám přeju jenom to nejkrásnější, ať se svatba vybede. No a co ti můžu zahrát, Matěj?
1: No hele, Vicky, prosím tě, já bych tě poprosil pro všechny, co dneska poslouchají Spin, když je ten pátek, tak tam dej pro všechny i pro tebe do studia Resta od Raz 2, ať je to pro tu lepší náladu a všem přeju krásný víkend, ať máte takovou dobrou náladu jako já, díky.
0: Jasný, Matěj. No ty prostě i přes ten éter úplně cítím, jak svítíš jako sluníčko. No tak pro tebe a pro všechny krásný den, Radio Spin. Hey.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a komunikátor už se loučí s tebou pomaličku, ale mám tady Jirku, ahoj.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Takže se můžeš těšit na Spin Extra. Tak bude to dneska extra.
1: No jasně, bude to extra, jako každý Spin extra.
0: Samozřejmě, prostě to bude extra výživný. Hlavně dneska bude páteční pátračka.
1: Je to tak?
0: Takže se máme na co těšit.
1: Budeme zase detektivovat.
0: Hohoho, no představ si, když jsem tady byla minulý týden s Márou, který za tebe zaskakoval, aha, tak byl úplně překvapený z páteční pátračky. To jsem na ní normálně, jsem ho takhle přepadla s páteční pátračkou.
1: Že nevěděl, že bude?
0: No, místo toho si tam hodil tři v jednom a nakonec měl obojí.
1: No tak, vidíš.
0: To byla extra dávka Spin extra.
1: Tak.
0: No takže paráda, takže jsme rádi, že tentokrát se s tím počítá, že to je všechno.
1: Tak, tak, počítá.
0: Pošéfený prostě. No tak paráda. Prosím tě, co ty a víkend? Těšíš se, budeš odpočívat?
1: Budu odpočívat, pojedu na chatu, takže si dám pořádnej čilec. Vypadnu na chvilku tady z města, což jsem moc rád.
0: To je hezký. Já teda budu muset v Praze zůstat, ale budu se snažit aspoň jako vyjet někam za vodou. Asi Lhota nebo tak nějak. Někam tam prostě.
1: Lhota, tam jsem ještě nikdy nebyl, ale musím tam vyrazit, protože spousta lidí už mi doporučovala koupačku právě tam.
0: Já jsem tam dokonce potkala i spinery.
1: Fakt? Tak možná mi to doporučoval nějaký spinner tady.
0: Jako ne napřímo, ale někdo mě říkal, že tam byl a že mě asi viděl, tak si nebyl jistý. Ano, byla jsem to já. Je to můj hůd. No tak tam, nebo Žluté lázně jsou taky fajn.
1: Jo, ty jsi mi doporučovala posledně.
0: Jo, jo, to je pravda, to je pravda. No tak možná, že vyjedu zase někam trošku dál, abych mohla zase jako říkat nějaký nový tipy, že jo, aby to bylo zajímavý. No tak jo, tak dám vědět, každopádně teď už užívej s Jirkou, já jenom řeknu, jak je venku. Máme nádherně, je prostě vedro, je to na koupání, tyjo, jako ale fakt úplně úžasně. Momentálně 25 stupňů Celsia, dnešní maxima až 31, svítí slunce a jinak to nebude. Když se podívám na zítřek, tak bude dokonce až 34 stupňů Celsia, žádný mráček, takže opravdu na koupačku, pokud můžeš někam vyraž. Jo a pozor, až v neděli se nám to zkazí, jo, to bude nejspíš pršet v různých částech republiky a bude tak jako zataženo, ale stále nějakých 31 až 35 stupňů Celsia.
1: Takže v sobotu žádný mráček, jenom pařáček.
0: Tak.
1: V sobotu, teda v neděli už to bude pařáček s mráčkem.
0: Tak. Takže tak či tak, prostě namaž se, protože ono to pálí, i když je tam ten mráček. Pozor, ono se to nezdá.
1: Je to tak, namažte se hlavně.
0: Tak.
1: Máte na to celý víkend.
0: Tak pořádně se namažte a já se budu těšit zase v pondělí. Ahoj. Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Dýbacha na to, co si přeješ. Všichni chtějí vědět, co bych si přál. Co bych chtěl jednou mít. Nostalgie bylo dost. Ale tak dále.

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra, máme tady páteček, víkend je před náma, já ti tak dám pár tipů na akce, kam o víkendu vyrazit. Řekneme si taky o jedné kuriozitě, která se teď začíná objevovat v Americe, je to kuriozita v rámci bydlení, víc si řekneme už za pár minutek. Samozřejmě, jelikož máme pátek, tak nás čeká taky páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Jinak po celou dobu taky tady budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin. V Americe se začíná objevovat jeden dost zajímavý trend, konkrétně se to začíná objevovat v Kalifornii, kdy majitelé domů hromadně zvyšují nájem všem, co pracují z domu. Takže pokud děláš home office, tak si za to v Americe připlatíš. A nejsou to teda malý peníze, v průměru je to i o $200 víc, což je víc jak 4,5 tisíce korun měsíčně víc. No, je to docela ostrý, úplně chápu, proč teda lidi se proti tomu bouřej, a to nejen na internetu. Nicméně já doufám, že se podobný trend nebude šířit do zbytku světa. Za chvíli už bychom si připláceli, že máme mikrovlnku, rychlovarku, převlíkání doma taky může být spoplatněný a co vůbec všechno ještě. Ale prostě lidi chtějí na všem vydělat. Já radši teda tuhle krizi s bydlením opustím a vraťme se radši k hudbě. Doufám, že v Kalifornii si to tam vyřeší po svým a u nás se nic podobného dít nebude.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Aktuálně tady vidím zdržení na D11, 27. kilometr hlásí obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku hlásí taky D8, a to u 35. kilometru, takže tady taky určitě opatrně. Na D5 si pak postojíš při příjezdu do Prahy, od 17. kiláku se to tady štosuje, naopak při výjezdu z Prahy je to zasekaný na D6, tady si postojíš až po 26. kilometr. Taky D1 při výjezdu z Prahy nejede úplně ideálně, takže tady dávej taky bacha. Jinak regiony ty aktuálně jedou v cajku, stejně tak vypadá i v Praha, ale přeci jen tady nějaký zdržení vidím, a to zejména v Bubenečském tunelu, kde si postojíš ve směru na Holešovičky. Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně, Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: Dopoledne tady hraju přesně podle tebe, teď už je tady se mnou na drátě Vašek a Patrik. Čau, kluci. Kluci, vy mi voláte určitě z auta, tak mi řekněte, kam máte namířeno. Je to ještě pořád pracovní cesta, nebo už vyrážíte někam za volnem?
1: Ale teď momentálně jsem pustil velký koláč a šel jsem k malému koláči, to znamená z kamionu do osobáku.
0: Takže pokračujete prostě jenom v cestě dál. No a kam cestujete? Jaký třeba máte plán na víkend?
1: No tak momentálně jsme odjeli ode mě z práce, teď jsme zaparkovali auto, jsme u snachy, jdeme se podělat na vnučku a na vnuka a samozřejmě něco málo pokoupit do Kauflandu a jedeme zpátky domů do Milovic. No.
0: Yes, no tak jo, a co vám teda na tu vaší cestu zahraju?
1: Ale jestli tě můžu poprosit, tak nám zahraj Heartless.
2: Black Attack.
1: Od Black Attacku a bylo by to pro tebe do studia, aby si hrál stejný pecky jako do teďka, aby ti to šlapalo samozřejmě všem spiňákům pro dobrou náladu a hlavně všem hezký víkend.
0: Super, tak i já se přidávám tady k tomu přání hezkého víkendu. Díky moc za tenhle banger a jdeme si to společně užít. Mějte se, kluci, čau.
2: Čau.
3: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra, už za pár minutek se podíváme, kam o víkendu vyrazit za hudbou, samozřejmě ideál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jinak dneska máme 14. srpna, svátek slaví Alan, takže všem Alanům přeju jenom to nejlepší, no a než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se víkendu týče, tak zítra v sobotu to vypadá, že to bude hodně teplý, maxima se vyšplhají až na 34 stupňů. V neděli, tak tam už se to lehce zatáhne, ale maxima ty budou stále zůstávat vysoko, a to na 31 stupních.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozík, hubice příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, no a ty už tak možná přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu. Já tady mám pro tebe tip na pár akcí, které teda o tenhle víkend proběhnou, kam vyrazit za hudbou. No a začneme zítra v Zámeckém parku v Dačicích, protože tam proběhne noc v Kaštanech a vystoupí tam Ben Cristoval, René Dank, můžeš tam vidět třeba taky Gufrau, takže to by byly zítra Dačice. Kdyby si zítra vyrazil do Olomouce, tak tam se můžeš těšit na festival The Culture a tam to bude opravdu velká, velká repová nálož. Vystoupí tam Izomandias, Nintendo, Sararikas, Stein, Casanova Bulhar, Robin Zoot, Lauc, no a celý večer potom zakončí PTK. Takže za pořádnou dávkou repu zítra určitě do Olomouce na The Culture, ale samozřejmě pokud budeš trávit třeba víkend v Praze, můžeš vyrazit na Stalina, protože tam o víkendu budou taky nějaký akcičky, stejně tak i třeba v Bike Jesus jsem koukal, že se bude něco odehrávat, takže věřím, že si rozhodně každej najde to svoje a že strávíte víkend nějak příjemně, ideálně s doprovodem dobrý hudby. Radio Spin!

Ladíš Radio Spin, už dneska proběhne další Afterwork, což je akce od Majka Trafika. Tentokrát teda to bude v Mělníku už dneska a bude to na náměstí Míru, takže všichni, co jste z Mělníku, tak určitě víte. Každopádně bude to opět DJskej set, a to nejen od Majka Trafika, ale bude tam taky spousta hostů. Bude tam taky pop-up jeho restaurace James & Co., která letos slaví 10letý výročí, takže tam budeš moct i ochutnat specialitky právě z téhle restaurace. Zítra se pak Afterwork přesune do Příbramy, tam bude u novýho Rybníka, kde taky nebude jenom Mike Traffic, ale bude tam třeba taky Orion. Tam bohužel už pop-up s jeho restaurací nebude, ale aspoň si tam poslechneš super hudbu. Další zastávky ještě nás čekají, všechny místa najdeš na našem webu radiospin.cz, takže rozhodně mrkni, kde ještě všude letos Afterwork bude, no a třeba se na nějaký zastávce i společně uvidíme. Radio Spin!

Nehledáme. Už jsme našli. Jsem nový slavný. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí, jak zasekáno při výjezdu z Prahy, tak taky je zasekáno při příjezdu do Brna. Dávej tady určitě na to bacha. Bacha dávej taky na D11, kde si postojíš u 30. kilometru, kde je to zasekaný obousměrně. Obousměrný zdržení stejně tak na tebe číhá i na D8 u 35. kilometru. Na D5 si postojíš u 37. kilometru, kde se to štosuje ve směru na Prahu, takže tady dávej taky bacha. Regiony, tak ty vypadají takhle při pátku v pohodě průjezdný, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tady si postojíš na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, Bubenečský tunel, tady vlastně si taky postojíš obousměrně, takže na to dávej taky bacha, Vilzonka taky nejede úplně ideálně, Kulaťák v Dejvicích, tady v okolí nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Chodkova ulice pak hlásí jeden crash, jednu nehodu potom vidím i na Radhoštský, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: sodola, šoukola, šamrola.
1: Půjď tam něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc repu v repu.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky pořad Spin Extra, kde po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to ať už seš v autě, ať už seš v práci, ať už seš doma, nebo třeba taky na pláži, stejně tak jako spineři, který si o track řeknou teď.
1: Ahoj, tady Tom.
2: A Terka. A chtěli bychom zahrát
1: Safe Grave.
2: A zdravíme z dovolený, jsme na Kypru.
1: Jo, a bude to pro všechny a hlavně pro nás a pro kluky, co jsou tady s náma. Čau.
0: No tak užívejte samozřejmě Dovču na Kypru, velká závist. Vy všichni ostatní užívejte ještě taky zbytek léta, dokud to jde. No a jeden Grey letí pro všechny do éteru.
3: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, doufám, že užíváš. My se už za pár minutek koukneme na velkou novinku, se kterou přišel Pitbull. Za hodinku nás potom čeká naše páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska 14. srpna svátek slaví Alan, takže všem Alanům přeju jenom to nejlepší. Jestli ty nějakýho Alana znáš, tak na něj určitě dneska nezapomeň. Ještě se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Nejchladnějc aktuálně hlásí Ostravsko, kde vidím 24 stupňů. Co se víkendu týče, tak zítra maxima 34 stupňů, krásně, slunečno a jasno. V neděli to bude maximum 31 stupňů a tam už se nám trochu zatáhne.
1: Spin Radio. Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

Posloucháš Radio Spin, není to tak dlouho, co Českou republiku navštívil Pitbull, kdy měl velký vystoupení v pražských Letňanech, byla to opravdu velká party. No a v rámci tohohle jeho turné, světového turné I'm Back Tour, tak oznámil taky novou desku. Bude to jeho 14. studiový album, vyjde 8. října a ponese název Bitcoin. Je to očividně inspirovaný Bitcoinem, i samotný logo tohohle alba tak je právě taky ve stylu takového coinu zlatýho s Pitbullovou hlavou, určitě na to mrkni. Každopádně víc o tom zatím nevíme, ale čeho si můžeme být jistý, tak že se dočkáme nejspíš nějakých živých tracků i tady u nás v České republice, protože už 22. listopadu se Pitbull do České republiky vrací, tentokrát už nebude teda v Letňanech, ale vystoupí v pražský O2 aréně, no a nedorazí sám, dorazí s ním taky Lil Jon, takže pokovač si tuhle letní party s Pitbullem zmeškal, tak budeš mít ještě začátkem zimy příležitost to napravit a zatrsat třeba i na nový pecky z novýho alba Bitcoin. Radio Spin!

A Radio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Radio Spin, najdi tuhle trojici tracků

0: Mejdany v republice.
1: Ale když mi nejsi jak my, všichni nás dá.

Posloucháš Radio Spin, logo Instagramu se po 10 letech bude měnit. Není to teda takový to klasický logo takového toho foťáčku, který má Instagram, to zůstává stejný, to už se párkrát změnilo, ale jedná se o to psaný logo, který vidíme na Instagramu. To se mění a člověk, který to změnil, tak prostě řekl, že 10 let mít stejný logo není dobrý, že to potřebuje refresh, ale že to chce nechat, aby to bylo stále, aby to stále vycházelo z toho původního loga, takže zkrátka máš nový logo teď ve svém Instagramu. Já nevím jak ty, ale já osobně se o těchto novinkách vždycky dozvídám jako poslední, protože nevím proč, ale můj Instagram prostě se aktualizuje asi úplně až na konec, protože když už tam byly takový ty výstřižky, které teď tam jsou nově u zpráv, taky jsem o tom dlouho nevěděl. Dokonce nedávno jsem se až dozvěděl, že to tam vůbec je, takže já asi nebudu nějaký relevantní zdroj pro to tady informovat o Instagramu, protože já prostě si na všechno musím počkat. Nevím, jestli to máš stejně, ale co vidím takhle v okolí, tak všichni už tam mají vždycky novinky a já vždycky, hele, a co já, kde to mám já? No, každopádně tohle nový logo pro změnu tam ještě taky nemám, takže se na něj aspoň můžu podívat tady na internetu. Ty, jestli ho tam máš, tak mi můžeš třeba dát vědět, jak se ti líbí. Posloucháš Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. D1 hlásí velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr. Stejně tak zasekáno hlásí D1 taky při příjezdu do Brna, kde si postojíš už od 175. kiláku. Další zdržení tady vidím na D11, 33. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku. No a postojíš si taky na D6, kde je to zasekaný od 11. kilometru směrem na Prahu. Regiony tak ty i dále jdou v pohodě. Když se pak podíváme na silnice v Praze, velkou štosovačku hlásí Bubenečský tunel, a to obousměrnou. Kbelská ulice směrem ven z Prahy, tady lehký zdržení taky nabere.

0: Ideál na rádiu Spin hrajou přesně podle tebe, mám už tady další vzkaz, jdem rovnou na něj.
1: Tak já bych poprosil jakoukoliv písničku od Kelina a věnoval bych to svým kamarádům, ať si to pořádně užijou tu party.
0: Tak Luci, party samozřejmě takhle při pátku užívejte, vy všichni, co jdete pařit, tak hlavně s Mírou. No a jestli žádnýho Míru sebou nemáte, tak co já vím, třeba s Pavlem.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti pohodovej páteční, chtěl jsem říct večer, ale ještě je vlastně odpoledne, takže nemusíme tak spěchat. Každopádně my i dál tady pokračujeme se Spin Extra, máme dneska 14. srpna, svátek slaví Alan, takže všem Alanům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom nás čeká taky pravidelná hitparáda Spin Fresh Hits, kde se mrkneme na 15 nejoblíbenější československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. Ještě než se na to ale podíváme, tak se taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se víkendu týče, tak zítra 34 maximálně, bude stále krásně slunečno a jasno. V neděli se nám to trochu zatáhne, ale maxima ty budou stále na 31 stupních. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Za 4 minuty, 4 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se ztratila teda jedna rapová deska, no a náš úkol ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který ji má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2023. Jdeme dál. V druhé obálce máme zprávu, že se na té hledané desce objevilo 10 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku. No a tady nám to ten rybníček docela zužuje, protože se dozvídáme, že pachatel, který tu desku

ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme v pátrání pokračovat.

0: Posloucháš Radio Spin, i dál pokračujeme s naší páteční pátračkou. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2023, je na ní 10 zvukových stop, no a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady už od vás jednu výpověď, tak si jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau, tady Kubánec, tak si desce, hele, mám takový pocit, že by to mohl být Dollar Print, je to... Kures Drill, deska.
0: Tak máme tady typ, že by to mohl být Dollar Prince a jeho deska Kures Drill. No uvidíme, co nám ještě prozradí další indicie. Jdeme rovnou na ně. Tak tady se dozvídáme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak podle všeho založil label Archetyp 51. To myslím, že už je velká nápověda, takže jdeme dál. Pachatel podle všeho taky oslaví letos 20 let na scéně. No a mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.
2: No, to můžeš pisit právě, musíš tam bejt, abys to mohl spisit, jo, ale ne, jakoby, hele, víš co, mně to je jedno. To je myšleno tak, že mě to je jedno, jestli já budu.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30.

dospělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Páteční pátračka na Rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady opět hledáme jednu ztracenou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2023, je na ní 10 zvukových stop. Pachatel, který má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Založil taky label Archetyp 51 a letos oslaví 20 let na scéně. Mám tady od vás další výpověď, jdeme rovnou na ní.
1: Zdárek, tak ještě jednou Kubánec, tak by to mohl být ještě Bobby Blaze, Tango a Kous.
0: Bobby Blaze můžu rovnou prozradit, že to dneska není. Mám tady ještě úplně poslední indicie, tak snad nám trochu napovědí a jdeme na ně. Tak tohle je docela zajímavý. Tu desku, kterou tady dneska hledáme, tak je to společný projekt dvou lidí. Jdeme dál. Teď tady mám přebal desky, je červeno-černej a je tam využitá 3D grafika. Mám tady ještě poslední indici, která je opět zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme na to. Dál bohužel ukázka nepokračuje, ale jestli už teď tušíš, co za desku a pachatelé tady dneska teda hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace.

0: opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pocháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme dneska hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co teda tipujete, že jsme tady za desku a pachatele dneska hledali.
1: Tak ještě jednou Kubánec. Tak moje poslední tip je Nintendo a Nobody Listen Pattern.
0: Tak Kubánec, já strašně oceňuji tvoje nasazení tady v našem pátrání, ale není to ani deska Pattern, takže jdeme dál.
2: Ale je to určitě Smack a je to Dangerous Teen to album.
0: Smack tady sedí, ale album to správně není, takže jdeme ještě dál.
3: Takže bude to Smack One a album End to End.
0: No a bingo, tady už to máme. Dneska jsme hledali Smacka a jeho desku End to End, na který pracoval společně i s Huckleberrym. Nějaký ty správné odpovědi se tady nakonec objevily, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hledali. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků pustíme právě teď do éteru. Tak jdeme na to, další páteční pátračka zase za týden tady na Rádiu Spin.

0: Přeju ti pohodový pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Víkend, který je před náma, tak tady v éteru bude ve znamení rapu a klasiky, takže na to buď rozhodně ready, dvojitá dávka v každý hodince. No a co se týče nás teď a tady, tak za pár minutek tady odstartujeme naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Takže sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem tentokrát zamíchali. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, je tam stále krásně, slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i o víkendu. Zítra nás čeká hodně slunečno, maxima na 34 stupních. V neděli tak to bude už trochu zatažený, maxima se ale stále budou držet vysoko, a to na 31 stupních.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB

0: Za 3 minuty, 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezkej večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tady běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je všechny naopak věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, no a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Robinem Zootem a jeho nejnovějším singlem Kapitál. Chytlavá pecka, navázání na album Majitel. Dneska už se s tímhle trackem ale

0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který jsme si už ověřili, že Katana umí skvěle. Dneska už je to ale pro jeho track Hey Broke Boy jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: na Spin Fresh Hit.
1: Na 12. místě je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tady dává spoustu odkazů jak na videohry, tak taky na anime. Tomu už napovídá i samotný název Kenpachi a Yachiru, což je z anime Bleach, tuším. Nicméně teď spustil taky vinily, a to jak ke Karakoram, tak taky ke Karakoram DLC. Takže všichni, co si ujíždíte na vinilech, tohle bude něco pro vás, ale určitě si pospěšte, protože jdou opravdu na dračku, co jsem koukal. 11. Tady máme Filipa Konvalinku z Pio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boom bapovýho soundu, takže pořádný old school, ale zabalený v takovém novým fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu moc sluší.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním folklorem moravským. Osobně mě to baví moc. My tady máme track Já se tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Kristovao, což je za mě nečekaný spojení, ale taky nečekaně dobrý spojení. Takže dneska jsme je slyšeli na desítce.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Tlustýho Karla, možná ho znáš spíš jako Fettyho Pillowa, populární streamer, který ještě ale daleko před tím, než začal streamovat, tak se věnoval právě rapu. No a k tomu se teď zdá se vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustý Karl, a jeho láska k hiphopu tam je teda cítit naplno. Ten track se jmenuje Nová doba, takže si ho jdeme rovnou poslechnout. První dnešní novinka Nová doba.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Hit. Na devítce je tenhle týden Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Pokud by si chtěl Mata vidět naživo, tak vyraž příští víkend na zámek Vyšetice, kde bude krásná akce, festival šlechtění, a právě Mat je jeden z mnoha interpretů, kteří tam zahrajou. Teď už místo 8. To bere Sausen, rapérka a tanečnice z Karlových Varů, za mě teda osobně nejstriktnější raperka tady u nás. Máme tady track Wifi, což je vztahová rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má prostě skvělej smysl pro flow a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept

0: cítím, že to ze mě musí.
1: Ven,

0: Dnešní druhou novinku, ta je od Sarerika, track V mojich snoch, track o rozchodu, zaobalený do medovýho hlasu Sary. Všechny ty její tracky jsou zkrátka úplný pohlazení po duši, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka V mojich snoch.
1: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: DJ Defcon live set na rádiu Spin.
1: Tak tohle je prosím pěkně Beethoven. A tohle zase nas.

0: Rádio
1: Spin. Spin Rádio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: kdo?
1: Swag.
2: Po několika letech se do Česka vrací Hip Hop Cash. Radio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip hopu dostane. Poslouchej Radio Spin, najdi tuhle trojici tracků

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Fine Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace Jam & Coke.

0: Nejde ti o to. Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

Spin. Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mně s červou stovkou AMG, respekt je vždycky

to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.